0: Šest mjenšinow popečich Veronika Smolic je dospěwała prěni titul dnja, respektiwnje ranja, a tu iž sleduje prěni dybk. Kóždo ranja serbskim rozhłosu tematiske hesła za dźensniše wysyłanje ma rańši redaktor za nas. Dobre ranje, Milano.
1: Dobre ranje, haj kak čera bier we Rožence na poslednji staciji Beach Toure Zatkule do finala, to nedom zonime. Serbska basnica svědčí jubilej a my gratulujeme a nimo toho slyšíme, jaký je odvoz na nový obchod v Ralbicach.
0: A k tomu vězo policajský report a tu ještě další šelčizno a najlepša serbská hudba, kotře zpěvy vás hač do sedmých, nie šeštích, očakuj, já vám nedom šeraču.

0: je na pušesćich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Milan Greulich.
2: Na letanišću Kamjencu je předovzaće JMB Aircraft za švikunstedženja nowe hangara a birowe tvarenje votevrivo. Letadvoa hala je po informacijach firmy 700 kvadratnych metrów vulka. V podlanskim birowym tvarenju je tež letanska šula zamestnena. JMB Aircraft je belgijski zotover ultralohkich letadvo, kiž tvarja české. Kamjenc je jeničke rozšerenske miestno po cewe Němske. Do nového hangara je předovzaće dobre 2 miliona euro investovało, nimale pojeca buvod Sakske je spichowana. Nowe dworowy wobchod we Ralbicach so wo turistu a domorodnych tere przywozmie. Kaž rekne mejičelka Angelika Frenzlova maja miestem na 500 produktu wo cicici zawodu a producentu z regiona. Nimo čerstvych tworow mez drujim z Kroščic a Ruska poskičuja miasowe tvory z Vojarec. Tež rožk za dariki je woblubowane. Najnowši poskitk je šokolada z lješče pola grotka a tež e tankowanie so iżo dere przywozmie, tak Angelika Frenzlova. Sič za serbsku reč a regionalnu identitu zari dživa tu kvilu na prošurce vo hotovanju družki. Krok po kroku su družku katolskeje narodneje draste fotografovali, kak so z vobleka v dvemaj variatomaj, jako mała družka s kitlkom a jako vulka s pezlom a vulkim rubiškom. Kajž praje Sonja Rejorjova, kiš je pola zari za příručki narodneje draste zamovita, je to mestem druha taka brošurka. Prednja bjevo evangelske rejovanske drastče budiskeje končine. Dalše příručky vo hinajších národných trastách maja nastač. Na beach volleyball v Roženče je čera prvý raz jace mústvo přijevo hač běše miestna. Cjom celkam dyrbjachu odprajić, dokež bě hižo 20 mústvo na štafle rozdělene. Janželk vysoko 4 bě dobyča čera, to je Sernjančan Andrej Kobar s džoku synom a přečelemi svojby. Modosni Roženčanskeho kluba su jace hač 400 porciu jedže předali. Za to bych u extra baru nedaloko butnískeje vuky natvarili. Přichodnu pondželu je finále letušeje bitštúre. To bych u povězček iš namakače tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca, vele svonca a sucho, ale hižo nic tak horco 22 do 24 stopňov.
3: Puče naše končinje su svobodne tež pyskače, při pučach njesteja, vizopak môže sa to bioranja zmenić a jeli by potom nešto uladače, přizoče so rade pola na jopak telefonisce abo napisajte na moj povesť přes četu funkciju v app MDR Serbia. A pak přijemoj vám Milan a ja dobru jezbu.
1: Serbski rozvoz.
3: Si ponapo šestčich je Serbski rozvoz přijem vám vizotež dobre ranje.

Hej, nic je noješ w Róženče, ja sa čera večo športovalo, ale tež w Birminghamje. A to tež hač donoce. Dobre start za niemski tým to bie čera. Při EM Lochkatletiki na prvním ubeđovanskim dniu sedaš te direktnje dvě medali. Florian Brem běžeše přes 50 metrů celé neočakováno k slibru, jenož Jakob Ingebrigtsen bie spěšnější, a kulostokorka Jemis Mabry docpie z 19 metrami posta bronzovu medalju. Gina Lückenkemper a Rebecca Haase porno tomu přes 100 metrů v poufinálu won zlečešte, ale Lückenkemper bie pšiušim spokojom, šako bie zranenia dla lieca tak a tak v češkej situácii. No aj, a dženca, že viezo direktnie dále, vo sebie napjate z nemského vida, budže mietanju Hamora, Sören Klose a svetové vicemišto Merlin Hummels dejetaj od nekak 10-8 večer finálu a mataje tam šanse na medalju, tež přes 100 metrů muži je Němska zastupěna. Finále bude Jensa Večo krotko pod Sibidlku najednač. K tomu steja mězdrujím tež 5-10 metrů žonu na planě a finále přes 100 metrů se zadživkami a jíšče věce. Jensa Vuseva CTF a přidatně tež jíšče EM Puanju z Paríza běží po takým můžeče si by kvázi celý džin live sport vobladač. Jeli pak mače inajše preference mam nedom popřičanej hudžbě, pokyve za vás.

Wczera bě na Putniskej wódce w Róženče Hołkatok dźensa sušice wučerjo, kubwarjo, kaž tež njedyši a přichodni pedagogojo jeszcze raz dorožanta přeprošeni do tamnišeje cyrkwje. W 18 hodzin svědčí so tam Boža mša a přizamknje so rozmowa na zarodźe. Štuj so za archeologiju zajmuje, môže dźensa wječor kamjenčanskim elementariju, po takim tam zapadno-łužiskim muzeju. Nimo poradać, tam pundže mjenujce od wječora 7 vo studniu Gestewec. Archeologa je skrajno zarjada za archeologiju, při tym ujasnitaj, što namakanka vo času před njedže 3,5 tysac letami přeradža. Jutze svědčí farar Beno Jakubaš kloštorskej cyrkvi Nowej Cali. Němc Nowej Cele doplňa na pojednačích s radworskými firmujomnymi Božom šu serbské rieči. Na ňu sú vieza tiež všetci ďalší přeprošení. Kino pod hovým nebiom zmeja jutze večer za so Čornom Kumcu. Večer 9 pokazaja tam Štekalfisch Fiasko, Nowy Eberhofer Krimi, kiž tiež akle do kina přinže. A štvrt k samstnem času, po takim večer 9 pokaza so film, kiž bie před krotkým akle kinje, Vouči Krimi Glenkel. A jutze večer so mesač parcielnje před svonco sunje, do DZA s partnerami svieči. V bievej vodže zmeja od poponja 4 při Wieži przy Czeskiej Horie swójny swiedzień z teleskopami, eksperymentami a live uczbu, a też przy krawatowym mynie czołom komcu zmienia od 4 swójny program koło około astronomię a wopki dźbłania słońca. Zastup je darmotny byłej wodzie kajś też czołom komcu. A tam czołom komcu przeniesu na wulkiej pwachcze mimo to też totalne zaćmicze słońca, kiż budzie szpaniskiej widzieć, bo to stanotyżnie szczerze.

Hej a wotach wjesela so zawěšće přez sledowacu poješć w starym šadowje mjez Storkowom a Lubinom maso wjace hač 100 let stary šprebiny přepwał. Němsce šlojze narunač. Pomniko škitana připrava z leta 1901 je češkich škododla hižo zaurjena. Oktobrje maja potom tvarske dživa za novotvo štartovač. Nědže 17 milionů euro investuja do přepwała, kiž ma čomowy turizm zase woložić, a nimo toho přitom pomač, wodu lepje za bota ručo džaržić. Přidatnje tvarja tež připravu za pučovanie rybo, takzo maja ryby prýni raz po viac a hač 125 letach zase cowoletnje možnosć, wod kšivje šprevje přez Neuendorfski jezor hač do bota pučovač. Hotowy byč ma to šitko, kunst 2028.

hunje wondo, druje hodźiny, tak se to derje, zešlach, či z Helenu Brezan Heduškec a s tutymi spěvarjami a spěvakami dže dale. Sofia nam zaspěva druje hodźiny dženca. Nimo to Mario Hess, Satelit. A Susanna Klimšec, Svět je plný prašení. Oj, jsou přizamkni. Nebude pak druhá Susan Himpelová měnice, vůlkotné je živěně. Oj, tyž tomu přivosuju, 8 po 6.

0: Mjez serbskimi a němskimi přećelemi literatury je wona derje znata. Basnica Róža Domašcyna. Dźensa zwěči swoje 75. narodniny. Je tvorjenje buz mnohimi mytami hodnočene, najwuznamniše myto Mörikeho, myto Čišinského, myto Ennis Segers, literárne myto exilového PEN-kluba a sakske literárne myto. Chceme składnosć wosebitych narodnin rady wužić a na je płodne tvorjenje pokazać. Přitom je Monika Gerdesowa tež do archiva poladnowa.
1: Róža Domašcyna je zahe započała pisać. Hižo predehač studovaše hornistvo, dživaše při płomieniu a nowej dobie a hižo tede wozjewieše basnje. Najskere je živku za serbsku poeziju od svojeje vouki, ludovije pojedaki Hane Kiščcyny je zdziedziwa, kajž nam k svojim postači nam pojedaše.
2: Ja sam husto da se doj moje vuki davaju šešćjava. Vuka baj, no baj, ha vuka jo bava. A druga ona prava nik pa mi šestajnsko odračvač.
1: Hač dosrič v 80-ih let je hornikecach dživava. Potom Lipsku na literárnem instituče studovava, a po politiskim přeuroče NDR započa svobodnje spisovačelič. Štož dženca na jeje narodninskim blíže leži, je se sama dariva. Mjestem wuznamna spisovačelka, přełožarka a vo sebe basnica je wozjewiła 6 serbskich a 10 němskich basnijskich zbierkov, 4 dživadłowery, prozowe a publicistiske teksty we wobiemaj rěčomaj a riad přebasnjenju ze słowjanskich rěčov. Při tym widzi wona zwisk me swoim niedyšim skutkowaniom hornistwie a basnjenjom. Za nią maja słowa wiacore woznamowe worszty. Žro ma so z nich wurycz, tak kajš brunica ze zemje. A to se žada kejčbliveho čitarja.
3: Ja si myslu, zo je literatura jene polo, kiš drbi se recipient za sebe tak rec votevrič. To, što je so přespěšne rozumí, hače to pon literatura, kuže pa tak so ma čvovek so sam na jeden literárny tekst nastajíč, čítač a ešte raz čítač a potom so všelaké vošte literárneho teksta voteoria. A to je poprvom jen pohyb, kýž napšičo našemu čase džedžiš, stane všetko spíšnišo a spíšnišo so verči.
1: Štojši je basne napšikvat vúznamenia, zo raje si s vobiemaj rečomaj. Zo pyta za starými voteznatými serbskými slovami, zo si bohatosť bajkov odkrýva a zo so kritisce zabíra ze žonskými vosudami. A ze šednym serbsko-nemským živeniom, kýž nazonia jako mač a miestem dávno vouka. A dy so jej najlepie písa.
3: Večo ja husto písam, dokýž môže ja lepie moje mysličky romáčiť. Ale ja nemám všetc čas za písanie. A když ja dlho čas nemám niečo písať, potom som ja trošku nespokojná. Ja tak ráde písam.
1: Štož si netko myslí, zo je lyrikárka zbohatneva, so mylí. Od samej svaue nemôže so zaživiť. Voto je so manželský ze svojim zdu staral. Jeje vúdožky z vozivinju, myto a stipendiu sú skýry telefónové kušty narunali. Je vona raz žortovala.
0: Basnica Róža Domašcyna svieči dženca svoje 75. Čo najlepšie prijeteš serbský rozvoz.

0: je na posedmich.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Milan Greulich.
2: Na lietanišu v Kamjencu je předovzače JMB Aircraft zaiš v kunstedženja nové hangar a byrú tvárenie vo teorivo. Lietadvová hala je po informáciách firmy 700 kvadratných metrov vúlka. V podlanským byrúvom tvárenju je tež lietanská šula zamestnená. JMB Aircraft je belgijský zotovér ultralohkých lietadvov, kýž tvária v Českej. Kamjenc je jeničke rozšerenské miestno pod CV Niemskej. Do nového hangara je předo zače dobre 2 miliona euro investovalo, nimale poveca búvod Sakske je spěchovaná. Sič za serbsku reč a regionálnu identitu zári dživa tu kvílu na brošurce vo hotovaniu družky. Krok po kroku sú družku katolskeje národneje draste fotografovali, kak so z vobleka ve dvěmaj variantomaj, jako mała družka s kytlkom a jako vulka s pězlom a vulkým rubiškom. Kaž praje Sonja Reorjová, kýž je pola zári za příručky národneje draste zamovita, je to miestem druhá taká brošurka. Prenia bie vo evangelskej rejovanskej drastče budiskeje končine. Dalsze příručky vo inašich národných drastách maja nastač. Za areál niedyšeje najstaršeje šklenčarnie miesta je bieva voda nietko vupisava vodkrvanske dživa. Kaž miešanský zariac dželi planuja mez druhým novú drohu na ležonosť, na kotrež maja přemyslu a přestrien kaž tiež bydlenia nastač. Zbytky niedyšich tvárenio sú tam hižo zotorali. Šklenčarnia Gielsdorf hütte je v 1872 nastava, jaca hač 100 let sú tam šelaku šklencu produkovali. Přetvorenie areála je projekt strukturnije zmjene. Na Beachvolleyball v Roženče je čera preni raz jace mústvo přije vohač pješe miestna. Cjom cilkam drbjachu vodprajič, to kež by hižo 20 mústvo na štafle rozdělene. Janželk vysoko 4 je dobečer čera, to je Sernjančan Andrik Hrober z džoku synom a přečelemi svojby. Modostní roženčanského kluba sú jace hač 400 porciu jedže předali. Za to bych ju extra baru nedaloko putnické vúky natvarili. Přichodnú pondželu je finále letušeje beach-túre. To bych ju povesče, kýž namakáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca, vele svonca a dále sucho, ale hižo nic tak horco, 22 do 24 stopňov.
3: Na pučach naše končenia šo při starom, žane hačenia, žane vyskače, dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
3: Cimienčine, pana posedmich.

0: 60 mjeńšinow. Posledmich je, nětko je tu zaso rańczy redaktor Milan Grojlich przy mnie w studiu, a wun je raz troszku po nowinach listował.
1: Wočim, co dźensa rano rěči. A to čítame w nowinach.
2: Pasažierska woč, ještě nemohl dokáž to tak rěne, je zelost na Białorodském jezoru, ta nemůže še nedělu ječ, džil čerjaco mechanizma by nakuchy. Kaž sakske noviny písaja, su vop hospodario vokovo Patrika Šmita šo vutvarili a s tým do Rotterdama jeli, tam je zotové mašiny. V nižozemský suso chytro dživali, zo je Šmit v osobince s dželimi přijev a mieše samo jako motiváciu za spěšné zvuporedženie kaščik piva sobu. Z Rotterdama dješe potom dále do Lübecka, dješe špeciálna poređanja, kiž drbí čirenie za so pravje nastajíč. A to traje, najskere akli od 21. augusta vůč potom za so poječe. Alozeca Runšau je pobyva kunc tydženja na liečnym svedženju skvadnostne stoteje ročnice založenia jacvokec v obchoda za národnú drastu ve Vojarecach. Švalčania je zdobom sydło towarstwa za regionalnú kulturu srednjeje w Užice, kiž so tam vo wustajencu národnych drastov a kabinet za módročišć stara.
0: Hesnano je dobiał tun Patrik Šmit dvajkaščika i sobu zač pombuca sa na Lübecku spiešni šošvo a nebehač do 11. augusta trawo. No a je v jednač menšinu posedmiche. Nitko svičime Lily and

0: Runja Kulowej knježeše čera rožinče, nimale perfektne beachvedro, trošku vicikojte, ale herwak, šo, top. Zatkula bje menujce rožinče na putniske vúce, zo by votam rozpravjava vo 9. staciji Zatkula beach toho 2026 a s tým by to tež posledný raz vonka před finálom Miłoczycach přichonu ponželu. A to vabješe tak veľa mústvo, kajš išče ženie lica. Felix Což bješe pudla.
1: Tři mústva nemožachu čera bohužel sobu rač, one bych ju prostě přepozdže přišli. 20 miestno by tak spíšne plné kaž ište ženie. Roženčenio sú za telko ľudí nudom ceče rajništo natvarili, zo bychu so mohli poriadne zarač. S dybkom 6 so prýnje bule přes cak praskachu. Po 4 hodinách byše na podestče celé horeka mústvo Janžel k vysoko 4, štož byše Andrej Kober se synom a Joku se Sernian.
2: Hej, Ja kann nicht mehr breitschen, aber halt, ja, ja, Rene, ja, die Rene, so, die da ist, also, die Semmel und die Zeh-Ratsch. Hi, ja, fein. Na ja, dann breitschen sind schon ein bisschen nervös, ne? Ich bin schon ein Puppe am Tag in Essen, ja.
1: Dich nach Kromi Reinischtschow, bitschera wiele Luigi, na Zista Modoch, a starschich in Edalo Koputnitske, zirkwe se večer Lubitsch dauer. Rožinčanska Modzina mieše ruce bohne dziewa, z cua schietke skazanki wo dziewacz. Wiace hač 400 porcijo jedže jeso zjedło. Moto namiestne byše čera šlips a mucha, zo bych opravdže wiele so romadže na foto zestupali je rožinčanska modžina tomu hišče trochu dopomała. Patricia Dietrichec.
3: Monika, nie so tak spokojem za šom motom boli, ja som celý pa dodla a veľa ľudí našim foto myť. Sme so za to rozsudili ako modžina romadže šlipse a muchy pásli, zo močím viac ľudí na náš skupinský obraz dostanem a hastem sa nosi šong zvúd, by mo klitu prenostácia byť. To byše šom žroku splánované, ale vonne sú hakle dženca na stolit.
1: Poradženú večer to byše čera rožinče s telko ľudími kaj šlidma na nekajkej druhej stácii.
0: Felix Cisch rozprawiesze z Rożanta, czera wieczor z poslednieje stacje Beach Volleyballuje Tury Radia Zatkule 2026, kotraż bysze z 9 stacjami najwiecza, respektivnie najdlesza z cyła. A wo czerożeho może sa też mustwa przyzewić za finale przychonu Pondżelu Miłoczycach. K tomu nydom wiace najprede pak słyszymy nioczyna wieclicha z horcej wutrobu.

Hej, nic jenoś rożynče, ja sa čera večer športuwało, tež w Birminghamje, hač do noce, dobry start za nimske mustwo tobie przy europskich mistrzostwach lochkoatletiki. Na prynim ubiedźowanskim dniu čera se dašte direktnie dwie medali. Florian Brem běžeše přez 5000 metrów neočakowano k slibru, jenoś Jakob Ingebrigtsen bě spěšniši a kulostokaka Jemis Mabry docpě z 19 metrami posta bronzovu medalju. Gina Lückenkämper a Rebecca Hase porno tomu přes 100 metrów po finalu wons lečešte, ale Lückenkämper bě přiušim spokojom, šako bě zraninat dla lica tak a tak češki situaciji. No haj a dženca, dže vizo direktnje dale, wosebje napjate z nimsko vida, budže mjetanju Hamora, Søren Klose a svetove vicemišto Merlin Hummel ste taj vod Česač po osmich, tak znamenča plan jeste v finalu a mataj tam šanse na medalju.

0: Statusy.
1: W Budyšinje mamy dźensa wosebitu narodninoku, jeje předmjeno hodzi so wšelako variirować a zmieni so běhu žiwenja. Sama je spisowačelka to junu tekstče takle naličiła. Rozel, rozelka, rožička, roža, roza, rozi, a jest na nietko mieste niżo wiesce, zo je mienjena basnica roža domašcina. Dźensa wona swoje 5 a 7 dźesaciny svieči a myśmy jako pokazku na je lyriku wuzwolili za dźensa luboščinsku basen. Mila Brukec nam ju předniese.
2: Roža domašcina, dźež nise, tež nisem. Poprom nije ničo, dźež nise. Při sebi sem jenož, dźež se při mni. Wobroču so z rjadu dňu do pohiba. Tunci zbinješ. Vrućo daš. Kvađemo jun kajš mjeno z huby do huby.
1: Tobie po takim basen róže domašcenie. Cełku šak je 16 basnijskich zbiorkov wudowa. Wiace wodzęcniše jubilarce słyšiće tu pola nas za 18 mienšinu, nietko pak słyšiće povieste šako je na pół 8.
3: Serbski rozvoz. Povieste. V studiu Milan Greulich.
4: Na letanišu Kamjencu je předevzače JMB Aircraft zašve konstiđenja nove hangar a bürovove tvarenje v otevrivo. Leta dvoja hala je po informacijach firmy 700 kvadratnih metrov vulka. V podlanskim bürovovim tvarenju je tež letanska šula zamestnena. JMB Aircraft je belgijski zotover ultralohkih letadvov, ki štvarja v Českej. Kamjenc je jiničke rozšerenske mestno po cevi Njemskej. Do nového hangara je předevzače dobre 2 milióna euro investovalo nimale poveca Búvecakske je spěchovaná. Nové dvorové obchod v Ralbicach so od turistov a domorodných tere přivozmě. Kaž rekne mejičelka Angelika Frenclová, maja mestem na 500 produktov od 30 zavodov a producentov z regiona. Nimo čerstvých tvorov mez druhým z Kroščic a Horska poskyčuje mjasové tvory z Vojarec. Tež rožk za dariky je oblubované. Najnovší poskytk je šokolada, zliešče, pola grotka a tež i tankovanie so hižo dere přivozmě, tak Angelika Frenclová. Seč za serbsku ryča regionálnu identitu Zari dživa tu kvilu na brošurce vo hotovaniu družki. Krok po kroku su družku katolskeje narodneje draste fotografovali, kak so zobleka, ve dvemaj variantomaj, jako mała družka s kytlkom a jako vulka s pezlom a vulkim rubiškom. Kaž praje Sonja Rejorjova, kiš je pola Zari za přiručki narodneje draste zamovita, je to mestem druha taka brošurka. Prenja bie vo evangelske rejovanske drastče budiskeje končine. Dalše přiručki vo hinašich narodnych drastach maja nastač. Na Beachvoli bul v Roženče je čera prvni raz jace mustvo přijevo hač pješe mjestna. Cjom cilkam dobjahu odprajič, dokež bi hižo 20 mustvo na štafle rozdjelene. Janžel k vysoko 4 bi je dobeča čera, to je Sernjančan Andrej Kober s džoku synom a přečelemi svojbe. Modostni Roženčanskeho kluba su jace hač 400 porciju jedže předali. Za to bych ju ekstra baru nedaloko putniske je vuki natvarili. Přichodnu ponželu je finale letuše je bičture. To bych ju povestče, kiš nova kače tež na naše internetové strone a v app MDR Serbia.
3: Vedro.
4: Dženca vele słonca a sucho, ale hižo nic tak horco, 22 do 24 stopňov.
1: Hodně tak krótko můžu tež poláce na puče zčinič, je jmenujíce šo svobodné žádné háčenia a tež vyskače při pučách něste a tu již dobrou jezbu vám přejemoj.
3: Serbský rozvoz.
1: A vy za dobrý štát do dňa, do džencnejšie je vútory, cí menšin pana po 8 je, netko, že tu dále s Veronikou Zarodníkovi. Tu smoj, ty a ja.

Nedom je dźesać, pona po osmich. Tu iš poladajmy raz, što dźensa kalendr je stoj. Kemšo rožinče ste ja, tu dźensa kalendr je, šice wučarjo, kubarjo, kaj štejš njedyši a přichodni pedagogojo su přeprošeni, dźensa večer šestčich na božom šu do Rožanta, přizamknje so rozmowa na zahrodźe. Štuj so za archeologiju zajmuje, može dźensa večer kamjenčanskim elementariju, tamnišim zapadno-łužickim muzeju to je, nimo poladač, gdyż pądzę od wieczor sedmich w studniu Gestewec. A archeologa jest krajno zariada za archeologię tamtejś wyjasnitaj, što namakanka po czasu przed niedzie 3,5 tysiąc letami przeradza. Jutrze możecie szulskich nowaczków za szulskie leto 2027-2028 na Serbskiej Zakładnej Szuli Michał Honik we Worklecach przyzywić. Starsi może od napodziewieczych hač do dvimaj do sekretariata poladač a nezabudźće, jeli chcete svoje dźěćo tam přizjewić, kopiju narodźenskeho písma. On je takaž dopokaz šćěpjenja na Wosypicu, němsce Masernschutzimpfung a próstwu od wobeju staršiju podpisanu. Tu namakaće tež na internetnej stronje šule. Dalša možnosć, jeli so vam jutřiši termin nehodzi, wobsteji potom štvrtk za tydźeń. Jutře svědčí farar Beno Jakubaš kloštorské církvi Nové Cali, němsce Nové Cele, doplňa na pojednačích s radvorskými firmujomnými Božom šku, sámské řeči, na kolkož jsou vězat již šice další přeprošení. A kino pod hlubým nebjom jsme já jutře večer zase Čornom Komcu, mečer dževečích, pokazajá tam Štekal Fisch Fiasko, to je nové Eberhofer krimi, když ty šakle do kina přijde. A štvrtk samsnym času, po taki mečo dževečich, pokaza so film, kiž bie před krotkim kinje, Vouči krimi Glenkill. Hoj, snano bie při pokivach nešto za vás podla, abo snano je tole tež nešto za vás, Vitonik.

Michał, chceš spěwa wo strasze před sčinom? No hej, to je trošku specjalniši strach. Wostanjemy tež nedom při strachach. Extrémne njewedra a zliwki. Wulka woda, explozije, wulke wojenje, namakanje bombo abo amokowe běhi. Liščina možnych strachov za ludnosć je dołha. Južnej Americe například tež strach zemrženjo, kajž nětko akle za so kolumbijske. Tun strach za nás nazbožo njewobsteji, ale přijušim, jakaž prajene dosć tamnych. Rožace katastrofy, wulkie wody, kajž například 2021 arskim doledla, hoďa so předtym zvěsčič a věsčič. Druhé podawki, kajž nezboža, abo explozie, žadaja se na tamnym boku spěšne informovanie ludnosće potom. Pučo, kak ludnosć s informacijami docpěješ, je dosć. Jeden tak je puče rozvoz, to šak ráno a po puču wiele ludzi poska. Dalši puč sú warnowanske epy. Nina, Katwan abo tež Warnmeter so wone mienuja. Ale što jedyš z cała moderne šmuratko nimaš? Potom dawa za to dalša technika. Cell Broadcast so mienuje. To sú warnowania kajž krótke SMS-ki, kiž na všie handy jedu. To funguje tež, když je sič raz přečažena, abo když nimaš přístup k internete. A když se raz sam ludki niedže znezbožil a chceš vo pomoc prosič, tež za to dawaja epy, napríklad What Three Words. Kak šo funguje, šo to zoniče našim artiklu na tému warnowanske epy, pak w app MDR Serbia, abo tež na našej internetovej stronie.

0: Policija zdźěli.
1: Na A4 mje słone Borščču a Budyšinom su sobotu spěšnosć měrili, 100 je tam dovolene, od 5400 měrenych ve 6 hodinach bě 10% přes pěšne popuču. Rekord dnia je nastaju VW s drežanským číslom ze 105,6 km. Za to dała dybkaj 480 euro pokuty a měsac bez papieru. A we Kamencu su neznačive noce na nedźelu na Hansa Gradowej droze w obkadnej tafli z fundamentów wutornili a powalili. Škodu trochu ja na 500 euro, policja pyta svědkov.

0: Hubert, kola to bie a jeli trebače v nikotre pokive za dženca přichodne dny, tu je za vas mam.
1: Lečo v radiju, to je serbski rozvoz.
0: Aj, to bie za tej štrichi, v opačni knefel to bie voreče. Sprena su šice učarjo, kubarjo, kaj štiš. Njedeši a přichodni pedagogojo dženca večer šestčih na Božom šu dorožanta prošeni, přizamknje so rozmova na zarođe. Šice, koci su na archeologiji zajmovani, moža dženca večo kamienskim elementariju, tam zapadno-užijskim muzeju, nimo poladač, než ponže od večer sedmih vo studnju Gestevic. Archeologaj tam namestne budu skrajno zarjada za archeologiju a ujasnitaj, što tuta namakanka vo času před snedže 3500 letami přeradža. Šulskich nowačku za šulske leto 2027-2028 na serbskej zakvarnej šuli Michał Hornik ve Worklecach přizivič moža starši jutce od rana na podževečich do dvěmaj sekretariače, za to trebače kopiju narodženského písma, dopokaz sčepjenja na vosvěpicu, němsce mazonšutzimpfung a prostu, kotraž je od obiju staršiju podpisana. Dalša možnost, čeli so vam termin jutce nehodži, obstej potom štvrtk za tydžen. Jutce sveči farobeno Jakubaš kloštorskej cirkvi Novej Cali, němsce Novej Cele, do podňa na pojednačich s radvorskými firmujomnými Božom šu, serbskej reči, na kotru sú vězotež všetci další přeprošení. A jutce večer so mesačk parcielne před svunco sunie do DZA s partnerami sveči, Juno Bielej Wodze, tam zmeja od popolnia štyrioch, při vieži, při Češkej horie svojbne svedžen, a tež při krabatovom mnie čornom komcu, do runia od štyrioch, očakuje vás tam svojbne program kovo-vokovo astronomie a vopkečbovania svunca.

Mjaz čim až 20 muskiju starego na najbrutalnejšu a najwjetsej sadistisku wažnju obžiwajotej, zachopijo Češi, dom přepytowaš.

0: ako su skońcnje na městni, ako jo Christoph měnił, namakajo tě něco čašnego.
1: O, mej bok!
2: Kto jan takie něco gotujo? Mi žona bluwanie.
1: Jomu su obě wece uštapali. Pšałe ruce jo štycał šrubovák. A nakońcu su jomu šiju rozprojli. Karolin, co jo?
2: Tam zleze. Tam ja dalčne šero.
1: To jo ženska.
2: Ženska? To jo kšałowate žvak mesa. To njama vece nic gromadnego ze ženskeju.
1: To su jej...
2: Přestań skońcnie. Sama vižim, až su jej nadra. Skusom gledalka vodrezali.
1: Pejš, žom je nepevej čochu přec. Taki nagled hoga jo grozne. Joši zase lepje?
2: Jo, ten nagled. Myslíš se, až jo to byl bicha?
1: Njamam žedno zdaše.
2: Ach, ale kto dej to hovac byš? A myslíš, až jo musel dlateje věcu umřeš, kotoruž sme v novém casniku namakavej?
1: To jo južo mežne. Snažka, jo ben v něcom věžel, což ľubi žedně nedejo zgrniš. Něco, což nejo bylo myslené za něgo.
2: To nejo byl případ, až se ty namakal tej dve šele, abo? Ja měním, Christoph Dottoga, tega nese daniš na bicha jovo terasu poglednul. Se net na pölo gledal. A ja musím spšauni groniš, až ja nie som ten šalnec zaupytnula. Kto se ty napšaudu? Co ty grajoš?
1: Ty se wielgi narska. To mežo luža niži raz do zaguby vjazć. To mežo byš jogo svejski ro.
0: U Christophu wyma wecyma błyska se napřisko čašna budnosć. Wen přižo z upřestry tyma rukoma k Karoline a chopi ju dajíš.
2: Christoph, co ty cyniš? To...
1: Na...
2: Pomoc!
0: Karolin se obora z rukoma a nogoma. Veto njama žednu šansu. Jej se muši před vecima. Ako vena zase k sebi přižo, laže na jatnej Zofie. Mimo orientacije se vena rozklidujo.
2: Žo ja som.
3: Osčove vista, moja ľuba.
2: Co ja se stało? Christoph, te šela.
3: Šikno porědku, vistčo. Myslím se, musím vám něco ulicovat.
0: A stará buroka ulicujo. Vena ulicujo, ako jo vena, kaž jo se rozšiva z uchožovania se svojim psom, cevu situáciu zaopytnula. Nejprve nejo se byva celé vesta, lec jo vena teke obšaudu ukšiky slyšała, ale ako jo vena bliže přišła, jo vena vižila, kak jo Christoph Karolin k jatnemu bomoju šískał a ju zachopił dajaš. Na to jo vena mimo dvojkego komuženja svojego šapaskego psa na Christofa ščuvała. Ako jo se ten piasto jogo nogi zakusł, a Christoph jo Karolin pustił, jo se vena z jatnym kijom přiblížila a z ním z pełnejú mocu Christofovu głowu deriła. Tak malcnie kaž možno jo vena skońcnie k svojej živnosti susodným gruntam Herberta Bicharja gnała. Na keńcu jo obeju zecnioneju z jatnym traktorom na svej dvor dowiadła. z jadnym paketowym banšikom Jovena Kristofa uwezała a do jadneje brožnje zavrewa. Karolin jo do svojeje bydlinske špy donjasła.
2: A coga dla nejo policija hščiho?
3: Dokulaš nesom jo ešči zazveniła. Nien to tak bojaznivje njegledajšo žučko. Nesom z jadnogo micha s toštymi lužimi, kenč su za tošten masaker zagronite. Ale dajo nieco, co špedejała, wiežeš.
2: Aha.
3: Cogo lasčo sem šišva, vygasčo kšiwa k bicharjojcam. Přitrefi o to?
2: Jo.
3: A vysčo kšiwa k njomu jogo zajžonost čidla?
2: Pšauje, My sme atike v casniku vo bicharju nadejšli. Tam jo napisane było, až jo byl abiturient cerskeje ušeje šule, V Choszebuzu wylesze 19.100, 7.100. Ale serzku uszu szulu su zawożili akle 5 let pöstrzej. A mejo zajmowała, co se za tym chowa.
3: Jo, jo.
2: Znasz, ja to Jana Šišćanska zmylka. Ale nie wiem, lec wiece za tym sztyce.
3: O, jo, to se teke myslim. Słuchaj, šo. Som już o 3 let susedka Herberta Bicharja, a jego dere znajom, a som jego obszaudu wilgin rada miła. To jo teke pšice na co godla, nie som jego petajmnosć wetek šiła.
2: Kaku petajmnosć?
3: Jo, Bichar jo taki przeznaniony patriotyski Serb był, a jego ludzie jomu wielgi na uczobie lażał. Ale takie se myslim, aż jo miał czach we swej lud, wesemnie we slidnych litach. No jo, a penio o taka kista, ketaruż jo mnie dowierił. Co musała jomu twarduczko zlubić, aż pużom ju ako oko we gwoje szczytasz. A som musała jomu teke zlubiš, až nigdy do tie kisty nie peglidňom. To by pedva mało całe serske stavizne vec 40 let. Nic nie by tak vestało, ako jo było do togo.
2: A gajoven vam tu kistu dal?
3: To jo było miniej abo vici dokradnje przečižašča letami.
2: A niesčo napšaudu nigdy do tie kisty nučke dali?
3: Nigdy.
2: A žota kista ninto jo?
3: V mojom chliu je. A myslím se, až ninto, kaž jo Bichar umrjev, jo cas petajmnosť vetek šieš. Pejža mi. Žotak?
2: Jo, jo. Som hišči pičku chamona. Ale myslím se, až to žo.
3: O, laže ten zesrajn, skenčo vas kčiu pieri zamorduvaš. To pak jo derje ze šnorovane pakšik. Visčo jo go obšaudu lubovala?
2: Jo, ven jo byl moja prietna obšaudna lubosť.
3: Ojej.
2: A ven, ven jo opetal mi zadajš. Ach, to vi, lic jo von obšaudu coro viaco doma byl. Znaš jo teke te ju druge ju zabil.
3: Chude žočko, mej cas.
0: Hojo se Karolin möliwa. Ale z kuštym lemjazom, ktoryž ste Karolin a ta stara buroka za sobu vestajivej, ste se blíživej tomu misterióznemu pötajmstvoju Herberta Bicharja vece a vece.
3: Tude jo takista. Šekno jo cewe zarzawe, ale to nie žen džil po takem dvojkem casu. Aho, ja ten kluc. Na nu, zamk jo rozvamane, to pak jo wielgin dživne. No jo.
2: Dňovniki, to su šo dňovniki.
3: Jo, jo. Peca kajšo, aho su casniku artikele. Šekno datirovane z leta 1906 a 1907. Nikotare artikele su pečmarnjone, napšikvat ten. Sersko-ricna bibliotekarka zberko smjertnje z njeglucona. Juta bi vetvužio zronije jisnije cere. Pšicena až to njenta njesnate.
2: Aho, cogodla jo historika Ludwig M. samomordastvo ukbal. Sletne petk jo M. z petiga nastvarka skötzel, wenn jo net na městnje njegluki svojich šeškich zranjenjow dla umrěl.
3: Beže meje, mej bok. Aho, Anita B., kulturna wědobnostnica, jo se chyšiła přečik. Je přijaše lepšašaju, co godla? O mej,
2: co jo se jano čojiło?
3: Obšal du tři sebě mordarstva, žož su přicene žilnje nerozvězane vestali.
2: Ale co jo bicha tak potajmnego uslježil?
3: Te dňoniki, snaš jo tam nučika nieco napisane.

0: Buroka a Karolin stej se tak zanuriwej do cytanja dnjownikow, až nje stej zaupytnuwej, ako jo mi to kjoki dace na chlew ules. W swojej pšawej ruce žarže brojn ze scynjonym pedušakom.
1: Ha! Kto ga wisčo?
2: Ja, som mi to kjoki dace, žałujucy udojc. Som rovno zaupytnu, až su meju žensku na nejbrutalnišu vašnju zamordoval.
1: Vy, mordar! Wisčo ju zamordoval?
2: Nie, to nic. Nie som ju zamordoval, a teke nic bicharja. Za to nierešne živo su druge příslušne. Jo, na vašom přijašelu, tam som se te palce nierešne gotoval. Ven jo jadnore přeliš vele běžel. Jo, ten petajemne kseski krej susležil. Tovaristo s intelektuelnymi, ale teke s funkcionarami a usokimi selskimi zastojnikami. Což vy ho gdaňkujotej, jo, směšne. Ale tak je to, což jo Bichar tam do svého godňovníka napísal. To je žalostné. Nežo nám vo kesika. Žovo šikne byli keselské spisovašele. Vítkojc, Jordan, Čišinský a tak dalej. Náš krej se zmakujú raz obmiasec ve vili kneza doktora Tiske. To jo, kaž nevěstej, v Berkovach na Berkajnovej droze, jaden na dvážašča.
3: Tož ten kněz doktor Tiske? Ten vodpasvajnc v krajnem semje?
2: Jo, rovno ten. A což jo vědžeš, co my v našom krejzu tých uzvelionech tak ceníme? Pežíváme selsku kulturu. Dokuláš, vena jo veľkým bogata a plná drogostkou. Kaž myslíš jo, až dostaneš jo na univerzíše přegled v literatúrie selského ľuda, Pence ho peško krátu, milišo.
3: Ale...
2: Napšavne klasikáry nesú se nikdy vezjavili. Te se teke negeže za zjavnosť. Je peživašo jano malému elitárnemu krejzoju dane.
1: Ale co godla vy to nama šikno ulicu, Jošo?
2: Jo, co jasná, švej neumri o tej celo, glúpe.
1: To nemžem
2: veš. Beško, namagúvajú při živienu vestajíš. Vestej, jo južo viele ľudí opýtal o slieze pýtajmnosti našok malého krejza příš. A šikne sú museli za to zapáčiš.
1: Tak čas.
2: Také našich kredách sme přeradníkov mieli. Co jo ich vecakalo? Myslíš o raz na sebe mordarstvo, do ktorých sú rozpšavili casníku.
3: A Bicha?
2: Bicha, ten jo kšel se z tej aféry ušieknúš. Joga se žicu mierne živiene na svej živnosti. Svěž sme jogo přes te celé leta obgledovali, ale rovno gaž lůže do svejich let přijdu, kže svoje petajmnosti vedbyš, a to, že jo bylo přeliš čašné. A pen jo ho ještí byl ten věgickan dobrý manuskript Miny Vítkojc, ako jo se ven obchoval. Našo tovaristvo nemá rád, gaž jo mu nechte něco zapově, že jo, my co my exkluzivnosť, my co my vedmenene. No jo, a kaž sme se kšeli pe ten manuskript dojš, suga museli byš naše muske pičku věci rabiátne. Ale žeden čach, vama bužo, čaš na směš ze žar, joma.
1: Nie! Nie, o mej bok!
4: To nie, že byš...
3: Nie!
4: Nie!
0: A zimno se smiekotajúce zabijo buroku se sčeliným do głowy. A teke na Karolin ven Meri, Sčelio a trefio. Spokojom švicajúce opustio meto kroki dáce dvor, sednio se do auta a vetiežo. Karolin pak nejo hysči umarva, jo Jano Šeško zranjona. Ze zecenkom vejojúca se vladco k chjapriu ze chleva dovoj. Česúce hopytajú vena po chjapriu dovoj zlišť. Naslednema metroma se vena grimňo. Tam vestanjo lážece a se veci negibjo. Pchuli sa se vecušejo a vladco se dali tam, žož Kristof láže. Kristofovej vece se stergujote. Metová brojn jo jogo do brjucha trefiva. Bielek švej beže, ale hysči jo přivedomňu. Karolin se pötla njogo kýtňo. Hamnje, wena chachoco.
3: Christoph?
4: Karolin, ja.
3: Nie, nic nie grojn. Nas kosć. Sekše tosć za sensaciju. To jo šukno znicovo. Smekševej. Nico mysteriosnego, nico spektakularnego namakasz. A co godla? Co godla? Sme najuszedne żyn za wstudne mewe. A sme jen zajśpiewe. A przy tom, jo było szykno tak redne.
4: Żednie. Żednie nie są smył se obdzielić. Na ty gęntwie za zgubionymi serbskimi manuskryptami. A przedłużym nie są smił się łoby odgaś. Ale są był do tego tak zażrany.
3: Ja się lubię, Krzysztof.
4: Ja się lubię, Karolina.